Program Rubikon venovaný románu 1984 a románu Julia pre vás pripravili zvukový majster Andrej Klimič, herec Peter Sklár a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Christian Teclav zahral so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave koncert Felixa Mendelssohna Bartholdyho pre husle a orchester číslo 1 E-moll opus 64. Dirigoval Marian Vach. Nasleduje koncert Sergeja Rachmaninova pre klavír a orchester C-moll číslo 2 opus 18. So Symfonickým orchestrom Rumunského rozhlasu a televízie hrá Valentín Gorgiu. Diriguje japonský dirigent Junichi Hiroka.